0: Hneď trikrát ste v programe D2FM počúvali dvojicu Puff Gans. Do pozornosti sme vám dali čerstvý album West End. A hneď tri skladby si teraz dáme aj od kapely Neco Neco. Trojica len tento týždeň predstavila nový album Majonéza. Album vydávajú už ako trio. V čom je ešte iný? Prezradí Alžbieta Tkač-Trusinová.
1: Majonéza měla být od začátku hodně jiná než naše předchozí věci. Měla být o jiných věcech. Ty písničky mají dost jiný témata než naše předchozí songy. Zní jinak, já tam zpívám jinak, je to celý zaranžovaný jinak, používáme tam hodně kytar, ostřejší zvuky, je to syrově smíchaný a já nevím, jestli můžu já sama hodnotit, v čem jsme se posunuli a jak, ale myslím si, že minimálně všechny tyhle věci, co jsem vyjmenovala, jsou nějaká změna a my z té změny máme radost, tak snad je to změna k lepšímu.
0: Z novinky od Něco Něco vyberáme tři ukážky, dáme si Záporná postava, Sama doma a Lajno a co. D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Aj Good Times Only ste počúvali v programe D2FM. Do pozornosti sme vám dali ich čerstvo vydaný album. A s českými novinkami na dnes ešte nekončíme. Čaká nás aj Moonshy, a to s novinkou Kocour. Inšpirovala ju smrť jej blízkej osoby, hovorí Moonshy.
1: Písničku som napsala pro svého kamaráda Milana. Vznikla v den, kdy umřel. A protože odešel dosť nečekaně, tak ve mne byla nějaká potřeba se s ním nějakým způsobem rozloučit. A proto jsem napsala tuhle písničku. Je to vlastně vzpomínka na okamžiky, které jsme s ním prožili, na takové obyčejné laskavé chvíle, ale přitom něčím vzácné a výjimečné. Vždycky jsme trávili čas v jeho zahradní chatce, kde bydlel a kde měl spoustu obrazů, vinilů a knih. Miloval totiž umění ve všech jeho podobách a nejvíce právě malování a tím je inspirovaná hodně ta píseň. Milan se dovedl těšit jako dítě z procesu tvorby a z toho, když maloval a rozléval barvy po plátně. V té písni je také rovina takového pocitu oddělení, kdy vám odejde někdo, koho máte rádi a už se s ním nějakým způsobem nemůžete spojit, protože je v nějakém jiném světě. A tohle jsme se snažili zachytit i v klipu, který vznikl a byl natočený na termovizní kameru, takže působí tak, jako kdyby zvláštně a právě z jiného světa a zároveň odkazuje i na obrazy a malbu.
0: Z D2FM bude znět Moonshy a jej Kocour.
2: D2FM. Hovoríme o slovenské a české hudbe.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja